0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nejprve je tu Ben Cristoval, který vydal nové EPčko s názvem Primitivo Remixes Vol. 2. Celý ten projekt vznikl ve spolupráci s Mikem Otoro a najdeš ho na všech streamovacích platformách. Nové album má venku taky americký Future, jmenuje se The Real Me a najdeš tam 22 věcí bez featuringu. Jinak nedávno vydali společné album Monarchia, taky Separ a Raphael. No a tihle dva kluci se objevili na 8. místě v celosvětovém žebříčku nejlepších nových alb na Spotify, tak gratulujeme. Jinak PTK dropnul nový mikiny a jestli si stihl koupit, tak gratuluji, protože se vyprodali za 3 minuty. Izo spustil předprodej vinilů na Exit u Palice, Anet X vydala single Honey Honey a Luca Brasi týzuje klip, na kterým pracuje. Tak to je Česká republika na Metropoli taky během letních měsíců, no a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Loran Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Elle Darlington. Zpěvačku, která svým hlasem dokáže proměnit jakýkoliv track v nezapomenutelný zážitek. Její styl je svěží, emotivní a plný energie, která tě chytí za srdce i nohy zároveň. Elle je jako ta kamarádka, co ti zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet a ještě tě rozhýbe. Připrav se na spojení skvělých melodií a tanečních beatů. Zůstaň na

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje metropole. Global DJs je rakouský tech house DJský tým, který už dlouho baví lidi po celém světě svými nezapomenutelnými tracky. Jsou jako ta parta kámošů, co vždycky přinesou na mejdan tu správnou energii a dokážou rozhýbat každou taneční plochu. Jejich styl je založený na chytlavých rytmech, které jsou pověstné svou schopností rozhýbat i ty největší lenochy. Pokud hledáš něco, co nikdy nesklame, tak Global DJs jsou jasná volba. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš ještě spoustu dalších hitů na objevování.

0: Fox Original Sin.
1: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat. Hlavně se z toho nezbláznit. Co se spravit ve vztahu dá, to spravme. A co ne, to necháme být a jde.

0: pedál. Astrolog Tonda Baudyš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamiroquai, britskou multižánrovou kapelu, která kombinuje funk, acid jazz a taneční rytmy do jedné skvělé jízdy. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku nálady na party. Jamiroquai jsou legendou taneční scény a jejich energii si zamiluješ hned. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hudební.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu. Třpitivá, snová a pořádně výstřední. Empire of the Sun jsou jako ti kámoši, co přijdou v kostýmech. Ale nikomu to nepřijde divný, protože je to prostě jejich styl. Jejich písně jsou zároveň taneční i mysteriózní, jako kdyby se David Bowie teleportoval na Ibizu. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě s nimi čeká pořádný výlet mimo realitu. Ale v tom nejlepším slova smyslu.

0: Dnešní den.
1: Berani, zkuste vypnout všechny rušivé elementy, bíci, užitečné rady, sdílejte. Blíženci, neseďte doma, zážitky čekají. Radci, nalaďte se na vlnu pozitivního myšlení. Lvi, respektujte názory ostatních. Pany, nepouštějte se do zbytečného utrácení. Váhy, buďte v pohodě a udržte si zdravé sebevědomí. Štíři, jste rádi, když vás obklopují inteligentní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám zatěžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

you mine.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špatných.

Tady je tvoje metropole. Kabuki je německý producent, který ve své hudbě míchá jungle, bass a hip-hop. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční energie.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Eunboss je brazilský producent a DJ, který do elektronické taneční hudby přináší svěží zvuk a energii, která tě rozhýbe. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na pořádnou party a nenechá tě sedět. Připrav se na

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přinese

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

Hele, tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropole.

0: teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
4: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
1: Sport.
3: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vychřice.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
10: Metro Red.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat. Hlavně se z toho nezbláznit. Co se spravit ve vztahu dá, to spravme. A co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 20. července. Dění na hřbitově v Olomouci neředíně začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie muže tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
3: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Populární antistresové hračky Mido způsobují podle lékařů vážné úrazy dětí. Jak píší novinky.cz, na vině jsou videa ze sociálních sítí, která navádějí k jejich ohřívání v mikrovlnce. Gelová mačkátka pak explodují a přehrátá hmota způsobuje těžké popáleniny obličeje. Tak pozor na to. Nicméně v Česku zatím žádný takový případ hlášený není.
0: Sport.
2: Španělé jsou novými mistry světa ve fotbale. Porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Španělsko získalo po 16 letech svůj historicky druhý titul. Vítězný gól Španělů dal ve 106. minutě utkání střídající Ferran Torres.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Ale Kouse je z toho gólovka! Rovná se první gól, který dává Ferran Torres!
5: Španělé jsou mistři světa a fotbalovou hračku tam podporují i dnešní teploty. V Madridu v pondělí sluníčko až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem a nehoda na D1 u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Provoz tady řídí semafory. Ranní špička se dá případně objet přes Tovéř a Samotišky. Ranní nehoda dodávky se teď odstraňuje na 313 km D1 u Bělotína ve směru na Přerov. Opatrně projedeme. Zdravíme Mohelnici, Vyškov i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, zkuste vypnout všechny rušivé elementy, píci, užitečné rady, sdílejte. Blíženci, neseďte doma, zážitky čekají. Radci, nalaďte se na vlnu pozitivního myšlení. Lvi, respektujte názory ostatních. Pany, nepouštějte se do zbytečného utrácení. Váhy, buďte v pohodě a udržte si zdravé sebevědomí. Štíři, jste rádi, když vás obklopují inteligentní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám za těžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.
9: Čau, čau, čau. Tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 20. července. Olomoucký fotbalista Jakub Elbl může na startu nové sezóny nastoupit za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace mu zrušila předběžný zákaz startu kvůli současné korupční aféře. 26-letý bek už nečelí podezření z úplatkářství. Komise ale jeho vyšetřování neukončila. Nyní se na věc dívá jako na neoznámení disciplinárního přečinu. Řeší zde Jakub Elbl věděl o možném ovlivnění předloňské baráže mezi Karvinou a Vyškovem a zda si to nechal pro sebe, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. Ode dneška je dočasně uzavřené parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány hřbitova. Silné bouřky se prohnaly Českem, zanechaly 26 tisíc domácností bez elektřiny. Distributoři postupně dodávky obnovují. Poruchy způsobily při bouřce hlavně stromy a větve, které poničily elektrické vedení. Hasiči měli kvůli následkům silných bouří do včerejšího odpoledne v Česku zhruba 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska.
1: Sport.
3: Svůj 9. titul v kariéře dobila na okruhu WTA tenistka Barbora Krejčíková. Na turnaji v Aténách přemohla ve finále domácí hvězdu Marii Sakariovou 2-0 na sety. Trofej získala poprvé od Wimbledonu 2024.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3 čtvrtě na 9 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Opravy v Olomouci, nehoda v centru Kroměříže a policie v Šumperku, ve Valmezu a nebo na kraji Blanská. Víme, jak se jezdí tady, vy to poznáte taky. Hezké pondělní ráno. V Olomouci stále kvůli opravám je uzavřena Erembergova ulice, na Pražské je částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. V centru Kroměříže pondělní ranní nehoda dvou osobáků na Havlíčkově ulici u Květné zahrady a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Šumperku na Uničovské, ve Valmezu na Vsetínské i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Vyjedete a my hrajeme. Takhle nám to funguje i dnes ráno.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři je pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
0: Metropole právě dnes.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: Zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
0: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
0: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat. Hlavně se z toho nezbláznit. Co se spravit ve vztahu dá, to spravme. A co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
0: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Jeden ze sedmi přiotrávených dělníků následkům otravy podlehl v nemocnici. Případ si převzali kriminalisté. Připomeneme, že zdrojem jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali při bouracích pracích.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Slavná modelka, herečka a spisovatelka Pavlína Pořízková se dočkala velkého uznání v rodném Prostějově. Na radnici o víkendu slavnostně převzala cenu města. Získala ji za profesní úspěchy a reprezentaci Prostějova ve světě. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korun. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korun navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
2: Sport.
3: Výhrou vstoupila do sezóny česká hokejová reprezentace do 20 let. Na přípravném kempu ve Finsku naši mladí hokejisté odehráli první přátelák, vyzvali domácí výběr 20 a Česko vyhrálo 3-1.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3:15 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouračka na kraji Olomouce a zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku na kraji města u Holického lesa mezi Novými sady a Holicí u odbočky na Šlechtitelů. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Je tu kyvadlový provoz, řídí ho semafory a ve Špičce se delší kolona dá oběd přes Toveř a Samotišky. Zdravíme také Rýmařov, Lipník i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
2: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rap publiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nejprve je tu Ben Cristovalo, který vydal nové EPčko s názvem Primitivo Remixes Vol. 2. Celý ten projekt vznikl ve spolupráci s Mikem Otoro a najdeš ho na všech streamovacích platformách. Nové album má venku taky americký Future, jmenuje se The Real Me a najdeš tam 22 věcí bez featuringu. Jinak nedávno vydali společné album Monarchia a taky Separ a Rafael. No a tihle dva kluci se objevili na 8. místě v celosvětovém žebříčku nejlepších nových alb na Spotify, tak gratulujeme. Jinak PTK dropnul nový mikiny a jestli si stihl koupit, tak gratuluji, protože se vyprodali za 3 minuty. Izo spustil předprodej vinilů na Exit u Palicem, Anet X vydala single Honey Honey a Luca Brasi týzuje klip, na kterým pracuje. Tak to je česká republika na Metropoli taky během letních měsíců, no a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
0: A dopolední chill.
3: Ideální soundtrack před obědem.
2: Metropole.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
3: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
2: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Aktuality také za volantem. Podle plánu pokračuje výměna mostních závěrů v Zábřeze na vytížené silnici 44. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, po položení nového asfaltu se dělníci přesouvají na druhou půlku silnice. Je tu kyvadlový provoz, tak počítejme se zdržením. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr. Sport. Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: A do konce je z toho gól!
5: Španělé jsou mistři světa a fotbalovou hračku tam podporují i dnešní teploty. V Madridu v pondělí sluníčko a až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty v úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni.
0: Rádio Metropole, za volantem.
5: Policie v Olomouci, také v Šumperku, nehoda na Mohelnicku a také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Policie hlídá v Olomouci na Brněnské, také v Šumperku na Jesenické nebo mezi Boskovicemi a Mladkovem. V Olomouci je stále kvůli opravám uzavřena Eremburgova ulice. Na Pražské je s tím spojená částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. O bouračce motorkáře víme teď mezi Mohelnicí a Úsovem u odbočky na Třeštinu. A pozor i na přechodech. Auto srazilo chodce ve Vyškově na ulici Nádražní. Jeďte s námi, bez pokut a podle pravidel.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Možná své věrné rádio posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po delší době. Buď jak buď, my jsme připraveni celý den pondělí 20. července plnit vašimi oblíbenými hity a také tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol dnes nabízí Umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo o fenomenální mexické malířce, kterou milují všechny generace. Umění v kině Metropol Olomouc dnes od 17.30. Der s kapelou Jelen se blíží Jelen Fest v Olomouci na Pevnůstce. Ne, není to dneska, je to o víkendu v sobotu 25. července. Velká jelení show v Olomouci na Pevnůstce, už tuto sobotu také autogramiáda a speciální hosté. A také pokračuje hranické kulturní léto. Měli byste vědět, že tento týden nabídne další koncert, konkrétně ve středu 22. července v Zámecké zahradě zahrají naši hudební kamarádi z kapely Sakai Club. Hranické kulturní léto ve středu od 18 hodin Sakai Club v Zámecké zahradě.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Rádio Metropole
0: a dopolední chill. Baby, let's
4: go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
3: Metropole. Metropole.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout.
4: Dění na hřbitově v Olomouci neředíně začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie může tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
3: Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Poloní. Píše o tom Deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí. Bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
1: Sport.
3: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Vítko Přiva. Představí se na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Dnes po 15:30 odpoledne vyzve na antukovém kurtu Peruánce Buseho. Výsledek duelu prvního kola podniku vám přineseme.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude? Pondělní odpoledne slibuje převážně jasno až polojasno, přechodně může přibýt trochu mraků na obloze. Ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou, během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez větších komplikací. V regionu ale máme hned několik nehod. Srnu srazilo auto na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem hranice. Auto je odstavené na krajnici, se zvýšenou opatrností projedeme. Vyšetřuje se nám taky nehoda v Kroměříži v ulici Vodní. Nohu z plynu dáme taky na trase hranice Partutovice. Kousek za lomem Olšovec spadla na auto větev. To bylo naše dopravní info. Další pro vás máme nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Oběd je za rohem, na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Nejen vegetariáni mohou zajít na gratinovanou růžičkovou kapustu, brokolicové soté s rajčaty nebo pečenou dýni s kokosovým mlékem. To si pro nás dnes připravila restaurace Koza zůstala celá. V dalším poledním lístku máme medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a bramborami nebo Caesar salát s kuřecím masem. V baseball pubu na Lascích. Na čem si pochutnají studenti? Menza nabízí kuřecí steak se šunkou a sýrem, sekaný řízek se sýrem nebo třeba kuřecí směs chop suey s rýží. V Menze na 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na svíčkové na smetaně s hovězím a karlovarskými knedlíky, hrachové kaši s uzeným masem a okurkou nebo třeba na vepřovém kotletu s hermelínem a hranolkami. Podávají v restauraci Globus. Více poledních meníček najdete na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Už 12. den hasiči likvidují požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti klesají, pomohly tomu uplynulé bouřky. Jak dlouho ovšem jejich zásah ještě potrvá, stále není jasné. Kriminalisté požár prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případný viník by za čin mohl dostat až 5 let vězení. Vyšetřování příčiny vzniku požáru může podle hasičů trvat měsíce. Známá ještě není ani celková škoda.
0: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Český triumf na tenisovém ITS Cupu v Olomouci. Mezinárodní turnaj o víkendu ovládla ve dvouhře Julie Štruplová. Tenistka prostějovského klubu ve finále přemohla 2-0 na sety Radku Zelníčkovou a díky vítězství si poprvé zahraje na US Open. Deblový titul na ITS Cupu v Olomouci vybojovala Ivana Šebestová spolu s Maďarkou Adriana Naďovou. Celkem se na kurtech v Omega Centru sportu a zdraví vystřídala během kvalifikace a dvouhry a čtyřhry téměř stovka hráček.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Olomouc nám hlásí kolem 21 stupňů, v Bruntále hlásí kolem 17, v Kroměříži je rtuť teploměru na 20. Víme, jak bude odpoledne. Čekáme převážně polojasno, sem tam se nám může zatáhnout na oblačno. Výjimečně nám spadne nějaká ta dešťová kapka. Taky dnešní noc nás čeká polojasná až skoro jasná. Můžeme tak venku pozorovat třeba měsíc přibývající ponovu. Do úplňku nám zbývá 9 dní. Na pozorování noční oblohy si ale raději vezmeme mikinu. Teploty v noci mohou spadnout až k 7 stupňům.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká, opatrně, ale kvůli nahlášené nehodě jezdíme na trase Březová nad Svitavou a Svitavy. Přibližně v polovině cesty. Bouračku řešíme taky v Poličce v ulici Starohradská. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D1 na exitu Přerov, na výjezdu ve směru na Kokory. Na té samé dálnici, na D1, je potkáme taky na exitu Hulín Západ. Nejvyšší povolenou rychlost si hlídáme taky na trase Olomouc Uničov při projíždění kolem Štěpán. Nova. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: První doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
8: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
9: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
9: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Tohle je
11: Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
0: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
4: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korun. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korun navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
2: Sport.
3: Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Venku je poměrně příjemná teplota, třeba na nějaký ten výlet. Pokud na něj ale vrazíte, přibalte si sebou raději repelent. Aktivita klíšťat je nahané, střední až vysoká. Odborníci radí nesedat a nelehat si v porostech, nechodit do křovin a po pobytu v přírodě se pořádně prohlédnout. Do batohu raději dáme i pláštěnku. Odpoledne se nám totiž přechodně může zatáhnout, výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, až na pár uzavírek projedeme bez komplikací. Nikdy nemáme ani žádnou kolonu. Opatrně ale stále projíždíme na trase mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. Přibližně v polovině cesty se tady srazila nákladní auta s osobními. Projet se dá, ale s nohou na brzdě. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D55 na exitu Napajedla, číhají na D1 na exitu Ivanovice Nahané, rychlost si hlídáme i na průtahu v Sebranicích. Příjemnou a bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, ale nebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé

0: pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM. I will learn to embrace the dark and now every time you see me

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
3: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
2: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrele. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
4: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 000 korun.
2: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr. Sport. Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 setin gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Pondělní odpoledne nám slibuje převážně polojasno. Přechodně přibudou i mraky na obloze, ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřikročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou, během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí dnes jezdíme dál bez komplikací. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Hněvotínská. Stojí taky v Chomoutově v ulici Štěpánovská. Pomáhají a chrání na D1 na exitu Lipník Loučka a taky na trase Babice Kudlovice. Na porouchané auto si dáme pozor na D46 na trase Olomouc Vyškov. Před exitem Vyškov ve Zlíně nám pak nefunguje semafor na třídě Tomáše Bati a taky na třídě 3. května. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naději už tam budem?
4: Přestaň! To je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. Jaká je kvalita vody na koupání podle odborníků na olomouckých Poděbradech nebo na Plumlově? To pro nás zjistil olomoucký report. Přerov děkoval Lindě Noskové. Wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout.
2: Dění na hřbitově v Olomouci neředíně začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie můžete kdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
1: Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní. Píše o tom Deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun.
2: Dobírka už se českým e-shopům nelíbí. Bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší.
1: Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
0: Sport.
1: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Vít Kopřiva. Představí se na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Dnes po 15:30 odpoledne vyzve na antukovém kurtu Peruánce Buseho. Výsledek duelu prvního kola podniku vám přineseme.
3: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
4: Pondělí je nahané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraků a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Je to rychlé dopravní info. V Olomouci si musíme dát pozor na nehodu na třídě míru. Bouralo se také u Hoštejna, tady je v sobě nákladák s osobákem a nehodu aktuálně řešíme i mezi obcemi Lísky a Litenčice. Tak tady taky nohu z plynu. Na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever na vás číhá policejní hlídka a policie je i na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa český rap publiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nejprve je tu Ben Cristovalo, který vydal nové EPčko s názvem Primitivo Remixes Vol. 2. Celý ten projekt vznikl ve spolupráci s Mikem Otoro a najdeš ho na všech streamovacích platformách. Nové album má venku taky americký Future, jmenuje se The Real Me a najdeš tam 22 věcí bez featuringu. Jinak nedávno vydali společné album Monarchy a taky Separ a Rafael. No a tihle dva kluci se objevili na 8. místě v celosvětovém žebříčku nejlepších nových alb na Spotify. Tak gratulujeme. Jinak PTK dropnul nový mikiny a jestli si stihl koupit, tak gratuluji, protože se vyprodali za 3 minuty. Izo spustil předprodej vinilů na Exit u Palice, Annette X vydala single Honey Honey a Luca Brasi týzuje klip, na kterým pracuje. Tak to je česká republika na Metropoli taky během letních měsíců, no a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
0: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Taneční rádio z Olomouce.
6: Taneční rádio z Olomouce.
5: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Možná své věrné rádio posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po delší době. Buď jak buď, my jsme připraveni celý den pondělí 20. července plnit vašimi oblíbenými hity a také tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol dnes nabízí Umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo o fenomenální mexické malířce.

0: kterou milují všechny generace. Umění v kině Metropol Olomouc dnes od 17.30. Der s kapelou Jelen se blíží Jelen Fest v Olomouci na Pevnůstce. Ne, není to dneska, je to o víkendu v sobotu 25. července. Velká jelení show v Olomouci na Pevnůstce, už tuto sobotu také autogramiáda a speciální hosté. A také pokračuje hranické kulturní léto. Měli byste vědět, že tento týden nabídne další koncert, konkrétně ve středu 22. července v Zámecké zahradě zahrají naši hudební kamarádi z kapely Sakai Club. Hranické kulturní léto ve středu od 18 hodin Sakai Club v Zámecké zahradě.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
4: Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
3: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad chválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Stop mobilům na školách. Vláda podpořila novelu, která má od září 2027 zakázat mobily v mateřinkách, na základkách a v nižších ročnících gymnázií. Zákaz se má týkat vyučování a přestávek i družiny a oběda. Proti plošnému zákazu mobilů ve školách se postavil dětský ombudsman Martin Beneš, který regulaci považuje za nadbytečnou. S tím, ať si pravidla určí sami školy. Ministr školství Robert Plaga to však odmítl, píše o tom ČTK. Sport. Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.

0: úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přehánky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Olomouci, na vás číhá policejní hlídka na 17. listopadu, tak s tím počítejte. Lehké zdržení nám hlásíte na Šibeníku. Tady si můžete postát zhruba 5 minutek. Mrkneme i na nehody. Aktuálně řešíme nehodu v ulici Věžní ve Šternberku. Pozor si stále musíme dát také u obce Hoštejn. Tady je v sobě náklaďák s osobákem a stále se to dořešuje.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Na

0: ceny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdili proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
4: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Tento číž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
3: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
5: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 tisíc korun.
3: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
1: Sport.
3: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
6: Po několika teplejších dnech přináší začátek týdne příjemnější teploty. Dnes bude většinou polojasno, přechodně přibude oblačnosti a jen výjimečně se objeví přeháňka. Odpolední maxima vystoupí na 23 stupňů Celsia. Také úterý nabídne polojasnou oblohu, během dne bude mraku přibývat a odpoledne se lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni. A jedna zajímavost, na 20. července připadá Mezinárodní den měsíce. Tak snad nám mraky dovolí se na něho večer podívat.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Nehodu nám hlásíte na ulici IP Pavlova v Olomouci. Není to ale nehoda osobáku, hlásíte nám tady pát na koloběžce. Tak pozor, nohu splynu také na D55 na exitu Hulín Východ nebo na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc Liptník nad Bečvou na exitu Nemileny. Tady číhá policejní hlídka a policie je také aktuálně u obce Koclířov.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
0: Metropole právě dnes.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
4: Tvoje rádio.
0: Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.
4: Červnové biskupské oslavy olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka a pomocného biskupa Antonína Baslera vynesly na darech 770 tisíc korun. Výtěžek pomůže financovat rekonstrukci domova pro seniory v klášteře milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Plánované úpravy zaměřené na požární bezpečnost a bezbariérovost totiž zkomplikovaly nově objevené statické vady z doby totality. Církev chce finanční prostředky využít k celkové modernizaci tohoto zařízení, které poskytuje sociální i duchovní zázemí seniorům a starším kněžím.
3: Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí. Bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
0: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Pondělí je nahané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraků a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Z Olomouce nám hlásíte zdržení na vozovce. Postát si tady můžete do 10 minut, tak s tím počítejte. Kolony jsou aktuálně také mezi Valašským Meziříčím a obcí Jablunka. Tady si můžete postát v obou směrech zhruba taky na 10 minut. Policejní hlídka je v obci Horní Moštěnice a nebo v Koclířově. A nehoda se řeší ve Zlíně na ulici Václavská. Tak vám všem přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metro Retro.
2: Metropole.
1: Retro.

0: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Taky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přehánky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: CZ. Děláme akce.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Radio Metropole. Hrajeme neohrané.
6: How could you ever leave me without a chance to try?

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. Jaká je kvalita vody na koupání podle odborníků na olomouckých Poděbradech nebo na Plumlově? To pro nás zjistil olomoucký report. Přerov děkoval Lindě Noskové. Wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Enjoy!

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozví.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Jsme tu pro tebe už dlouho.
3: A máme spoustu společných vzpomínek.
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Spillera, italského DJe a producenta, který svým jemným, ale tanečním stylem ovládl taneční scény. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid i groove zároveň a přitom tě dostane do pohybu. Spiller je mistr svých melodií a chytlavých rytmů, takže se připrav na pořádnou dávku taneční elegance. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci

0: chill. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě pozveme na sluneční ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska zazní hlas, co je křehký jako ledový krystal a zároveň silný jako bouřka. Ellie Goulding. Britská zpěvačka, která spojuje éterický pop, elektro i emoce do jedinečné směsi. Ellie je jako ta holka, co ti zaspívá v lese a najednou rozkvetou všechny stromy. Její písně jsou osobní, plné melancholie i naděje. Styl, citlivý synth pop s duší. Tak zůstaň naladěn.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nejprve je tu Ben Cristoval, který vydal nové EPčko s názvem Primitivo Remixes Vol. 2. Celý ten projekt vznikl ve spolupráci s Mikem Otoro a najdeš ho na všech streamovacích platformách. Nové album má venku taky americký Future, jmenuje se The Real Me a najdeš tam 22 věcí bez featuringu. Jinak nedávno vydali společné album Monarchia taky Separ a Raphael. No a tihle dva kluci se objevili na 8. místě v celosvětovém žebříčku nejlepších nových alb na Spotify, tak gratulujeme. Jinak PTK dropnul nový mikiny a jestli si stihl koupit, tak gratuluji, protože se vyprodali za 3 minuty. Izo spustil předprodej vinilu na Exit u Palice, Anet X vydala single Honey Honey a Luca Brasi týzuje klip, na kterým pracuje. Tak to je Česká republika na Metropoli taky během letních měsíců, no a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní.

tvoje metropole. Supermode je švédské DJské duo, co dává house hudbě takový šmrnc, že pak skoro chutná jako nejlepší street food na nočním trhu. Jejich beaty jsou hladké a zároveň plné energie. Přesně tak, aby tě roztančily i po náročném dni. Když posloucháš Supermode, máš pocit, že jsi na tanečním parketu přímo pod světly velkoměsta. Zůstaň naladěný, protože další skvělá jména na tebe čekají jen na rádiu Metro.

Energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě rozhýbe a udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože metropole pro tebe má

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Icona Pop jsou švédské duo, které svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Icona Pop umí vytvořit pořádnou dávku energie a pozitivní atmosféry. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný pro

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Broken Back. Francouzský zpěvák, který míchá indie folk s elektronikou a vytváří tak zvuk plný citlivosti a lehkosti. Jeho hlas je jako vánek, který ti vezme starosti a přinese trochu světla. Broken Back je jako kamarád, co ti sedne vedle a zaspívá píseň, kterou potřebuješ slyšet.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvání.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit. Co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Který bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přeháňky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trends, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápad.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy. Doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Charlie Puth je americký zpěvák a skladatel. Jehož melodie tě chytí za srdce a vokály hladí jako nejlepší kamarád. Jeho styl je moderní pop s nádechem soulu, který tě přenese do světa emocí a příběhů. Poslouchat Charlieho znamená naslouchat někomu, kdo ví, jak dát hudbě duši. Tak zůstaň naladěnej, protože další muzikantský

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: Vaš Radio Metropole.
1: Metropole. Let's go.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný,

0: Koukej.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska na tebe čeká A7S, německý zpěvák a producent, který do elektroniky vkládá duši a silné melodie. Jeho hudba je jako podzimní vítr, svěží, překvapivá a plná emocí. A7S je jako kamarád, co ti řekne pravdu, ale s úsměvem. Jeho styl spojuje moderní beaty s neotřelými vokály a výsledkem jsou skladby, které si okamžitě zamiluješ. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska nabízí

0: Tady je tvoje metropole. Iñi Kamouzi je jamajský zpěvák, který do hudby vnáší pravou reggae atmosféru s pohodovým groove. Jeho skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese klid a dobrou náladu i v těch nejvypjatějších dnech. Připrav se na pořádnou dávku letního vibe, který tě rozhýbe a dodá energii. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.
1: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.